0: Imagine Dragon Wake Up v Rádiu Slovensko je 8 hodín 18 minút. My vám už niekoľko dní predstavujeme jednotlivé profesie pod našou obrátenou, pod našou strechou. No a aby všetko fungovalo tak, ako sa má, potrebujeme aj túto profesiu.
1: Jindřich Bardon, programový a projektový manažer.
0: No to znie zaujímavé, poďme si to teda rozmeniť na drobné.
1: Programový manažer má za úkol se starať o program, kreovať ho, sestavovať ho, plánovať ho, aby posluchač měl vyrovnané poměry slova a hudby a všechny naše relace, rubriky, jednotlivé další prvky, které ve vysílání máme, tak aby tvořili nějaký ucelený, srozumitelný a hlavně příjemný kompaktní celek.
0: No a potom si hovoril projektový manažer, pod tím si máme čo představit.
1: Já bych vyzdvihl dva projekty. Jedno bylo auto na kluč, bylo to od naplánování míst, kde jsme se měli s autem pohybovat, kde jsme měli se ozývat do vysílání, samotný přenos do vysílání a veškerou exekutivu, která s tím byla spojena. No a posledních 6 letech se starám o Rádio Slovensko Slovensku, kde opět od kontaktu s charitativní organizací Ľudia ľuďom přes vlastně jednotlivé příběhy až po ten výsledný produkt, který do vysílání máme.
0: Jindro, ty si naše tak ľudovo povedané dievča pre všetko. Ty vieš o každej rubrike, každom vstupe, pomaly o každej pesničke. Čo teda pre teba znamená byť súčasťou Slovenského rozhlasu?
1: Jednak je to velká zodpovědnost vůči našemu posluchačovi, kdysi bych řekl koncesionářovi, dnes vlastně daňovému poplatníkovi, protože za nám poskytnuté prostředky bychom měli přinášet posluchačovi hodnotné věci, ale i věci, které on hlavně chce počuť. A potom ta vnitřní rovina je ta, že to velká radost a vnitřní štěstí, že člověk může pracovat v takovém velkém mediálním domě.
0: To máš pravdu, posluchača si velmi vážíme, ale ty si mi hovoril, že rozhlas registruješ už od dětstva.
1: Nepamatoval jsem si to, ale už jako malé dítě jsem údajně podle mé maminky velmi, velmi chtěl pracovat v rozhlase, takže v konečném důsledku v určité fázi mého života jsem si dokonce naplnil svůj dětský sen.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Leone a Don Dvory, počúvate Rádio Slovensko. Včera vstúpila do našich kín česká komédia Bardotky s hviezdnym obsadením. Eva Holubová, Dagmar Havlová, Pavlína Požísková. Producentkou a spoluscenaristkou je Pavla Krečmerová, ktorá Hane Rapantovej porozprávala o svojom zámere.
1: S Hanou Rapantovou.
2: To nie je úplne asi jednoduché sedieť na dvoch stoličkách a je to v podstate dosť ženský film, nie len preto, že sa volá Bardotky a že hlavné tri postavy sú ženy, ale vlastne aj tvorkyňami sú samé dámy.
3: Ja som sa musela rozhodnúť, jestli si tady tenhle kolos naložím na svá záda a ponesu ho ty roky, pretože producent to vlastne nese od začátku až do úplného konce. V naší české ani na Slovensku není mnoho filmových producentek. Ja dneska samozrejme po třech filmech vím proč. Protože je tam mnoho momentů, kdy to chcete vzdát, nevidíte cestu, jak z toho ven, ale jsem ráda, že jsem to ustála. Dneska tady stojím, je to pro mě takové velké vysvědčení, že i můj sen se může zhmotnit, protože já, když jsem začala psát první řádky, tak mě bylo 36 a vůbec jsem netušila, že tady tyhle ženy, jako je Eva Holubová, Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, kývnou na to hrát jako vlastně v našem filmu. Já jsem si říkala, to se nemůže stát, já jsem ani nevystudovala filmovou školu. Tak jak by asi oni mě mohli důvěřovat, když jsem v podstatě mladší a můžou říct, že jsem tady někde nějaký junior a oni hledají seniora. Nicméně mi věřili, protože věřili té ideje, kterou jsme s Hankou Hendrichovou, mojí kolegyňkou, která je sice režisérka, spoluautorka, ale hlavně my jsme jako tak nějak pevně spjaté k sobě, máme takový filmový manželství mezi sebou a oni nám vlastně vložili důvěru a díky tomu, že se do toho filmu opřeli, ponořili do něj svoje srdce, tak to takhle mohlo vzniknout.
2: Supermodelka, ale aj herečka Pavlína Pořízková sa prvýkrát vlastne na placi stretla so zvyšnými dvomi krásnymi dámami, bardotkami, Dagmar Havlovou a Evou Holubovou. Ako ste si k sebe hľadali cestu? Bola tam tá chémia okamžite taká tá priateľská?
4: Ano, byla. První jsem potkala Dášu, když jsme dělali zkoušky na film. A Dáša je taková víc, víš, ona je taková jemná a taková trošku víc citlivá, jak kdyby, to je těžké pro mě najít ty slova v češtině. Ale takže byla trošku, že jsem si musela na ní pracovat trošku víc, aby rozuměla, že jsou prostě jenom jako normální holka z Prostějova. Že se mě nemá pát. A Eva, ta přišla k nám do bytu, co jsme si půjčili byt v Praze, a to bylo okamžik, to jsme se na sebe podívali, zachechtali jsme se a už jsme věděli, že budeme kamarádky.
2: O čem pro vás je osobně ten film?
4: Pro mě ten film je o třech ženách, co jsou starší a proto si začínají být vědomi, že každý den platí a že musí žít úplně doplna, protože možná už jsou si vědomi, že ty hodiny jdou a že nemáme čas navždy a takže si to musíme užít teď.
1: S Hanou Rapantovou.

Počúvate Rádio Slovensko. Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,